0: Popičiš, a dobra nalada kniži tiždenca rano dupola nas v studiju. Blanka Funcina, renča redaktorka, ma pšelatku do vusovanja. Dobre ranje, Blanka.
1: Hej, dobro ranje. Štuš ma kanal MDR Serbia na Instagramje abonovane, to nje to čera, abo začera ošim hižo vidžav. V socialnih sečach sme so vas prašeli, štu svuša poprom k serbstvu. O tem so šako husto diskutuje. Rieč, nauški, drasta a začuče, to so nekotre kriterije, a to jsme chceli vaše měny nevědět šličby k tomu a další fakty z mými dženca ráno. Nimo toho zabírá se Simon Hiduška hnedom se s insektami ve serbské hudbě a na děti čakají za so bagor na kvána auta a měšava na tvarništu a co kopicu dalších informací a so vy hudbě za vás vězo tež smějeme.
0: Sedam minčinou popečích, čakuj se Blanka.

0: Bile knašesče, vonka příroda, dále bujně kčeje a kak vyše mi ratačera praju medla, može meja tajka vosta číšče, de příchodne štornače dňo, zo nie přečopo a zoso vomere tež dešču jen hajč začarovšim te krupy, to by také prajene teka strožela, ale když tla trochu zimnišo a može so příroda dere vočastvič čím rejnšo. Ale vonka pak jenož nekčeje, ale tež zinči a frinči, bruki, insekte, vulke, mauke, pisane a kawate su popuču, se man heduška raz nekotre serbske spive k tomu předstají, kištajke letace stvorenčka sobu tematizuja.
1: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
2: Mieske bruki vonka švorča a letaja, a so tež do nekotreho škuli spiewa zadobudu. A tam dále zinča, kajš například vy sčejovací hučbni vurevance z leta 1965. Skomponovaný od Bjarnata Krauca.

0: Mietelčki pak nie moža jen švonka letač, ale tež ve brujuše voskotač. Tak znamenča so praji, když če ľubosť čínske začuča přepravia. Kajž ve spievie Kataríny Šinkorajtec.
1: Brujuše mietelčky a vodne mesičky ja mám.
0: Ale tež serbská korová hučba so tutomu stvorenčku venuje. Prinja serbská kultúrna brigáda spieva ve ľudovým spievie s titulom Mietel vo Hulcu, kýž nima tak pravie zbožové ľubosti. A tu je letanie Mietele hižo ve klavírnym převode svižeč.

0: Petodin cicici napuš hestčich je z dybkom.
1: Serbski rozvoz. Pojezdče. V studiu Blanka Funcina.
2: Zjavna zromadžizna vo zaurenu poroduje stacie Kamecu, je so sredu večer tamnišim dživadle vodmiva. Na nju přeprosuje stajme s druhým kamenským ješanosta Michael Preuss a Mike Farbisch, kiš zastupuje iniciativu Přečivo zaureču. Ješanosta Preuss vitaše iniciativu v okresnych radžičelu, kiš pominaja zamovitost v okresa Budešin a kiš cedža so s krajnem radu udom viča zamzetkač. Niedoši ješanosta Kamenca Roland Danz chce pola krajna rady zromadne s dalšimi okresnými radžičelemi prostu na vúriadne posedženie okresného semika stajč. Vesne v obsvetlenie radvorskej gmene přetreba po zvyščenu energieho závoda viace miline hač by si gmena na základe svojej statistiky vuličiva. Tutun dotal nejasný problém by téma na zajšve gmenskej rádže radvorju. Klimový manager gmene Marcel Bellmann je predstavil analýzu, keľko energie so přetreba. Dokvilu svedčí v 23 vesných dželách gmene 500-1,6 lampu. Z nich je hižo 40% na modernú techniku LED přestajených. Dalšie staršie lampy so dále krok po kroku na LED vumenia. Dokež so v Bukecach u nevopširne tvári, nebe možno tam lieca meju stajč. Zopak nebe na uož k vúpadnú přijotuje tej Bukečanská besada a kultúru spešovace tovarstvo zaso zromadne s dalšimi partnerami mieske svedžin. Tutun vodmeje so cicte meje při vesnej hospodže, džiž vúhotuja skupina Sapska Rea a dujario vosade každéž Bukečanská drastová skupina program. Prvný raz podľa bude lieca väčšia skupina Holcu a Hulcu Bukečanskej základnej šule, kotci šižo pilne za svedžin zvučuja. Přizamkne so písané program na žurli vesnej hospody mez druhým se skupinu Serbska Rea klankodživadom za dječi a fotovej vústajencu drastovej skupine. Serbska základná a Serbska vyššia šula Budešin vosvědčí tý lieca svoje 80 v obstače. Pod hezvom naša šula čera, dženca a juce chci, že so šulaky a šulary na šelakých staciach se staví z nami kubanišča zavírač. Za to tu kvílu mezdrujím brošúrku a vústajencu přijotuja. Tohodla pýtaja bývších šulakov, šulariu a vúčariu, kýž sú niedy Serbsku šulu Budešine vopytali, so bychu so s nimi vo ich dopomnenkách rozmoveť muli. Nimo toho romadža fota. Tutun týdžen po vyskupina šulariu Serbskej vyššej šule Budešin našim studiu, so by natočiva vo tým krótke video. Mytovaná dokumentácia Wako má vúlu na puču je vodnetka darmotne internetče prístupná. Film pokazuje spečovanie prečivo v odbagruvaniu s Wako má za brunicu jamu Kočebu Sever. Produkovalo je dokumentáciu tovarstvo v obsvetu a skupina Kočebus, kajž z Jilly, riečnik skupine a autor filma René Schuster. Vod premiére Loni Mircu je so film predstavil po celý Nemsky na niečo 40 zaredovaniach a na viacorých v obsvetového a přírodového filmových festivalách. Hakle minené týdžen sú dokumentáciu na Braniborským festivalu v obsvetového a přírodového filma vúznamenili. Je na 40 menšinský film je na strone Der Braunkohle im Weg.de

To bude konc tydzenia nešto los. Jedne meje metanie po druhým, čo je nahač v Nemcach, v Rožinče, v Krosčicach, abo tiež v Horkách, v Otrovie, Nové Viesce, v Oklecach, Nuknice, Šunove, Konecach, Dobrošicach, Zécach a Nevečicach. Na dokal si to pojedeče jako hosč. Ale, no haj, když bude veselo, ha, daj bo zbožo za vedro přetraje, za runje v tutem vokomiku, když potom por vokovo mejo rejuja, zo so nedeščuje a zo zmija mužojo dosť, abo hulce v tutem páče dosť, spešnej noze a jako prini potom při viašku. Čevič menšinou po napošestčeche.

0: Tschüss, Chodzin Cicicin, Napo, Sedmich, Ralf, Bumi, Borsi, Dospiwa.
1: Serbski Rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Zjawna zromadzizna vo zaurenju poroduje stacije Kamencu, jeso sredovečer tamnišim dživadle votmiwa. Na nju přeprosuvoj stajme s druhým kamenski vyši mesčanosta Michael Preuss a Mike Farbisch, kiš zastupuje iniciativu Přečivo zaureču. Preuss vitaše iniciativu v okresne radžičelu kiš pominaja zamovitosť v okresa Budešin a kiš ceča so skrajnem radu udom vičazom zetkač. Niedeši mieščanosta Kamenca Ruland Danz chce pola krajno rade zromadne s dalšimi v okresnými radžičelemi prostvu na vúriadne posedženie v okresno Semika stajč. Vesne v obsvetlenie Radvorskej gmenie přetreba po zvěsčeniu energijového závoda viac miliny, hač by si gmena na zakvadže svoje statistiky vuličiva. Tutun dotal nejasne problém by téma na zajšve gmenskej rádže Radvorju. Klimowy menedžer gmeny Marcel Bellmann je predstaju analýzu, kelko energie so přetreba. Tu kvílu svědčí ve 22 věsných džilách gmeny 591 lampů, z nich je hižo 43% na modernu techniku LED předstajených. Dokel so Bukecach u nie v občiny tvári, neby možno tam lieca mieu stajč. Zopak neby na už kvúpadnú přijotujete Bukečanská besada a kultúru spichovace tovarstvo za so zromadne s dalšími partnerami mieský svedžen. Tutun vodmi je so cítste mie při vesnej hospodže, či již vúhotuja skupina Srbska Ria a dujario vosade každéž Bukečanská drastová skupina program. Prvý raz podľa budže lieca väčša skupina Holcu a Hulcu Bukečanskej základnej šule. Serbská základná a serbská vyššia šula Budešin vo svedčí tej lieca svoje 80. vôbstače. Potes vom naša šula čera dženca a júce chce, že so šuleky a šulerio na šelakých staciach se staví z nami kubanišča zabírač. Za to tu kvílu miestrujem brošúku a vústajencu přihotuja. Tohodla pýtaja bývšich šulerio a vúčerio, kýž sú niedy serbskú šulu Budešine vopýtali, so bychú so s nimi vo ich dopomnenkách rozmoveč muli. Nimo toho romadža fóta. Tutun týždeň poby skupina šulerio serbskej vyššie šule Budešin našim studiu, so by natočiva vo tým krótke video. Mytowana dokumentacja Wakoma Wulu Napuchu je wot netka darmotnie internetche przystupna. Film pokazuje spieczowanie przeciwo wotpakruwaniu sy Wakoma za brunicu jamu kotchebu sever. Produkowało je dokumentaciu towarstwo w obswietu a skupina kotchebus, kajś z dżeli riecznik skupina a autor filma René Schuster. Wot premiere Loni Mirzu je so film předstaju po cuj Nimski na niedze 40 zaredowaniach a na viacerych filmowych festiwalach. Hakle minene tydzień su dokumentaciu na Broniborskim festiwalu wopsvetového a přirodového filma wuznamenili. To bych u naše pojezdcze, kotrež namakače na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca drietiš skýry bole pomročeno, dysa dys vunco raz polada na nás a so posmieje. Maximálna temperatúra takle voko 14-15 stopňu.
3: V systémie nímám ničo stejo, zo so nešto na púčach stáva, dženca ráno zábychu tiež púče kajš vumiečené najvážnejšia auta, drie bychu po púču menujúce, te pekarske. Dobré ranie do džens nišo, hopiatka.
1: Srbský rozvoz.
3: A jeli máče za nás ďalšie informácie, potom rátu bie na nás zázvojnče, abo přizevče so tiež přes čet. 4 po napu 7.

Česat čmíči do dosedy myš, já s tou kažem zosče čerouší džin, dery přetrali. Bože spíče džin muži, nanojo mužojo bych upor. Poču a z čeho tež trend, nový trend spoznali menujce, zóni jsou mužojo jac tak jara ve kolesovarských skupinách po poču, ale skýrje se skorétami, zapšahami a samotéž se skoněmi. Ze srbské koruju pak nedživajíce toho, byše mužaca skupina po poču, kajž kojždoletně vůlka srbská koruj, modro červěna bývá, smahovaše sona. Koncu mužacije skupine ze snovoslic, ali oni mijahu vulke veselo, šako su čera popuču byli ve kulovskej vosadže. Čeveč menšinou do sedmeje.

apropos liječenč, zo su vastočki posolio z Boža, to ne trebam vam prajč, no aj štuš ma vastočki doma na dvorje, no aj tun smieso přes vulke z Božo, přes cv liječo a lieto veselič. Na minine tečen se mi že raz o tem povedala, zo maja nekotre škuli doma tiež vastočkove niezda a sem vas prosova snano tiež raz přeličič. No a netko sem čipna, hač môžeče to vězo hýště raz tež přestupič příchodnu líčbu, kýž vám netko praju. Jsme šako ze susodžicam jeminende týdžen o tom rečeli a potom je šo šef sam susod bůr přes šet ravenky, brožně, rodže a konence, nohaj až to je naličiu kečbu. 26 vastočkových hnězdo. Můžete by sopu čeržeč, když celenic nie je tak zlý, ale zlý čte no tež pola vás doma raz vastočkové niezda, keľko mače doma. No a ja predahač vám vastočka podlečí a nimače jac žadnošť, ščinče to nedom. Cimínčine po biedlk abo do biedlka na osom. Dobre ranie přeje srbský rozvoz se sposobom nalieča, kýž ma s Božo přinesť vastočka.

Bole humoristiski je titulkiše Křesťan James Münk, veliče džiat na čestu 2.90 interpretoval. Vun vopspiva živinje muhi Zuzule, jako moritat, štož je skirje povedat se spiv ze štipku tragiki a žortom. Viace spivo vo muchach, muškach a borkavach pak podamo pytaš. Za nimi honiš skere z placavu, abo tuflom, nic notami. Porno tomu namaka so viace hučby kmietelčkam, kiš maja nedom viacore symboliske voznamy. Steja za zmenu, nowy spočatk, živienske veselo, svobodu a nesmiertnosć, a so tuž jara rady z hučbnia. Mirčin Veclich wužívaše mietelčku skerie jako metafru za pváš nad živeniom.

Mietelčki pak nie môža jenž vonka letač, ale tiež ve prujuše voskotač. Tak znamenča so praji, když če ľubos čínske začuča přepravia. Kajž ve spievie Katarine Šinkorajtec. Ale tiež serbská korová hučba so tutomu stvorenčku venuje. Prinja serbská kultúrna brigáda spieva ve ľudovým spieve s titulom Mietel vo Hulcu, kýž nima tak pravie zbožové ľubosti. A tu je letanie Mietele hižo ve klavírnym převodže slyšeť.

0: Crescendo. Hudžba, krótko a svodko.
1: Sma Hiduška je nám Nikotrosavské spievy predstajú, kýž vopspievaja lietace, prekasance, kýž vospienietko za sobienie vonka švoča. Mieský brúko lieč.

0: Na povoce mich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Blanka Funcina.
2: Zjavná zromadžizna vo zaurenu porodneje stácie Kamencu je so sredovečer tamnejším dživadle vodmiva. Na ňu přeprosuje stajme s druhým kamenský vyšimieščanosta Michal Preuss a Mike Fábiš, kýž zastupuje iniciatívu Přečivo zaureču. Preuss vítaše iniciatívu okresných radžičelov, kýž pomínaja zamovitosť v okresa Budešin a kýž cedža so s krajným rádu údom výčasom zetkač. Niedoši vyšimieščanosta Kamenca Roland Danc chce pola krajného rády zromadne se s dalšími okresnými radžičelemi prostvu na vúriadne posedženie v okresnosti Semika Stajč. Vesne v obsvetlenie radvorské kmenie přetreba po zaujšť Po zvěšťenju energijového závoda viace miliny, hač by si kmena na základě svoje statistiky vůličiva. Tutun dotal nejasný problém by téma na zajšvě kmenské rádže Radvorju. Klimový manager kmene Marcel Bellmann je představ analýzu, jako energie so přetřeba. Dukvilu svědčí ve 22 věsných dželách kmene 591 lampů. Z nich je hižo 40% na modernu techniku LED přestajených. Dokež so v Bukecach unie v obšerne tvári, nebe možno tam lieca miustajč. Zopak nebe na vošk vúpadnú přijatuje tý Bukečanská besada a kultúru spichovace tuarstvo zase zromadne s dalšími partnerami mestský svedžin. Tutun vodmi je so cít z témy je při vesnej hospodže, čiž vúhotuja skupina Srbska RIA a dujarjo vosade kajž tež Bukečanská drastuva skupina zromadne program. Prvný raz podľa bude lieca väčša skupina Holcu a Holcu Bukečanskej základnej šule. Srbska základná a Srbska vyšša šula Budešin vosvedčí tie lieca svoje 80. vopstače. Pod hesvom naša šula čera dženca a juce chcedža so šulaky a šulary na šalakých staciach se stavi znamy kubanišča zabierač. Za to tu kvílu mezdrujím brošúku a vústajencu přijotuja. A tohle pýtaja bývších šulariu a vúčariu, kýž sú niede Srbsku šulu Budešine vopýtali, zopychu so s nimi vo ich dopomnenkách rozmoječ moli. Nimo toho romadža fota. Tuton týdžen poby skupina šulariu Srbskej vyššej šule Budešin v našim studiu zoby natočiva vo tým krótke video. Mytovaná dokumentácia Vako má vúlu na puču je od netka dámotne internetče přístupná. Film pokazuje spečovanie přečivo v odpakovaniu s Vako má za brunicu jamu Kočebu Sever. Produkovalo je dokumentáciu Tuarstvo v obsvetu a skupina Kočebus, kajž zdžili riečnik skupiny a autor filma René Šusto. Od premiére Loni Mircu je so film predstajú pod celý nemský a to na niečo 40 zaredovaniach a na viacerých filmových festivalách. Hakle minené týdžen sú dokumentáciu na Braniborském festivalu vopsvetového a přírodového filma uzamenili. To bych u naše povesče, kotrež namakáče tiež na našich stranách internetu a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca polize živé slibro takhle na nekak 14-15 stopňu v našim koncu. Dysa dys, tež svončko vúľadame kaž tú kvílu, tuto sa na nás zamienčajú do studia smie. Haj, a te přichodne dny, to môžu rec, bude a bylo s každým dňom trochu čo bližšo.
3: Dobrú jezbu do džencnišeho rania na pučach so ničo nestáva.
1: Serbský rozvoz.
3: Što šmúva vám rec, zo tam milí skýč mni byč. 4 minčine po na povosemi.

Bude to tak je z honače kapone rano nespívaj, ale večer, do nekotro školi potom praje dobré rano, nekby je devot učený byl. A zajímavé tež je, kak sú vose honačo kapono bez susodstva, potom tež môžu to přirunovať, a praje tu levý honač spíva tak, tu prav honač spíva tak. No aj ale hač tež potom opravdu na komando zaspívaj, to môžete doživiť ve jasenci, menujte tam zaso honač bovaja na vosebitem vubiedžovaniu kaponu, a to nedželu. No aj přizevič, mažo honača drevece nemôžete, ale podľa byč a poskač. Tam sú hosťo viezotiš zaso ľubie vítani nedželu votrania vosemich, vás tam budariece v jasince vítaja. A na po džesačich so spievanie kaponu započne. No nie je to tum přichodne, abo prini připodniši spink, zo tam potom kapone tla spievaja. Vosem menšinu po napovosmich, to sem tiež čipnaka, to klinči.

0: Ve. Wieda, wiedermost, a wunamakanki.
1: Grillwacz a te, abo tamne piłko, haj po tajkich dniach kaszczera, może ci na zajtra brusze kodzić, a dys so ty świecić k strzewu puścić. To szak je cele przyrodne, to la kelko punko na dzień jest cała normalne. No, to lekarki tak prawie nie wiedzia. Za to poprachowaše dotal mienujcy prawa metodika. Zosu pacjenta przy tajkej temie cele sprawni, a o sebie ty szundzin prawie sobulicza, na to so medicina rozpuszczeć nie moža. A niekotry szkuli Čichy Michał so szak tyś usunie, bez to zo to sztupytnie. To dla su sledžoki a sledžorio z USA loni mały senzor Willy, kiš je snadne väčší hač 2 euróský pines, a kiš hodži so blízko zadka při spodných kolovach připineč. Tun potom šun lube džin vodžik miri, kotre štrevach nastava a so s časom do sveta trubi. Z Bluetoothom štele senzor potom dáte na šmuratko. No a to šak ničo nové ne je, zo nekocí kuždo pjatka dla na šmuratko sutaja. Pri nich testach na univerzite su pro banja smartove spodnje kolovy dere přiuzali a menjachu zo one šednym dňu lidma jeli zcela myla. A senzor same při tym pilnie a spuščomne množstvo a intenzitu všech punkov, pertkov a perdov měriachu. Žno při pri nich testach pak so pokaza, zodre fachovej literature menovaná přerezna ličba 10 do 20 punkov na džin netrechí. Tak zličichu při tešče přerezne jace hač 20 perdo na strohu osobu. A tež varianca množstva a silnošče by kytro vůlka. Aktivita črevo sodže individuelne jara rozeznava. Bez živa, šako so tež dokladna zestava mikrobioma v črevach od človeka k človeke rozeznava. Tohodla převedu od spočatka leta studiju po celých USA s dobrovolnými nošarjemi tutých senzorov. Přitem maso žaden žort, čoveči atlas perdženja zestaječ, z njim ma so lepe zrozumič, kak strova črevova aktivita svoji cve širokošči upada. A de mjeva dirigentka lekarka snač dolaraz při zadkovej sinfonii zapšimnič.
0: Vieda, viedomosť a vunamakanki.
2: Zadková sinfonia, tak dôvok, a ešte dokolu hodín, čo sač dôvosumíš, to bol nepšie srbsky

0: Jednáč menčinov po 8.
1: Polícia z G.
2: Čaroši džin muži odbeža po informáciách polície pomierne mirne odľadajú od nekotrých mylenia chára a alkohola dla žane vulkovú šparania ničo o čím šmiliju rozpravieč praj polícia. Knez Božu mi s 4 kolesovarimi dojnže sredovečo biskupicach, tam jedžechu cio kolesovario na ibajkach, jim napšečo jedúc kolesovar pak nebozži, tak so dobiachu so tamni vúvinič a pšetem doso zrazichu a tis ranichu zavinovanie z Boža pak prošče čekne. Nasta škoda 200 euro a policia patnetko přepetuja dla čeknenia z miest na nezbožadla. A tež v Bočnici pýtaja za zavinovarjom nezboža v útoru večer, dokýž by sa tam nechto z miestna nezboža zúbil. Polícia pýta za vodžarjom dotal neznatého auta, kýž je na šulský hasl Bočnici, mies 18 a 19 hodin cici do parkovacieho VW transportera zrazu a škodu 4000 euro naparal, svedkojo sú namoveni so Pšizevič. A vojerecach sú zastojnice sredu krutko do polnoci 60-letného e-bike-kolesovária zadžaželi, dokež nevesče jedžeše, při testče zvesčichu nemali 3 promille alkohola krej.

0: Na południe czyś, na smier do południa jedziemy.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Blanka Funcela.
2: Zjavna zromadžizna vo zaurenu porodovej stácie Kamencu je so sredu večer tamnejším dživadle vodmiva. Na ňu přeprosujú staj mezdrujím kamenský vyšší miešťanosta Michael Preuss a Mike Fábiš, kýž zastupuje iniciatívu Přečivo zaureču. Preuss vítaše iniciatívu v okresne Radžičelu, kýž napomínaja na zamovitosť v okresa Budešin a kýž chcieďa so s krajným rádu údom výčasom zetkač. Niedyši vyšší miešťanosta Kamenca Roland Danz chce pola krajného rády zhromadne s dalšími okresnými radžičelemi prostvu na vúriadne posiedženie v okresno Semika stajč. Vesne v obsvetlenie Radvorskej gmenie přetreba po zvěsčeniu energijového závoda viace miliny, hač by si gmena na základe svoje statistiky vuličiva. Tuto dotal nejasný problém by téma na zajšvej gmenskej ráže v Radvorju. Klimový manager gmene Marcel Bellmann je predstavil analýzu, keľko energie so přetreba. Tu kvílu svědčí v 23 vesných dželách gmene 590 lampů, z nich je hižo 40% na modernu techniku LED přestajených. Dokež so bukeca chuně v občiny tváří, neby možno tam lica mi ustajč. Zopak neby na vošk vůpadnou přihotuje ty bukečanská beseda a kulturu spěchovace toarstvo zase zromadně s dalšími partnerami městský svědžin. Tutun vodmi je so cítste mě při vesný hospodže, kdež vůhotuje skupina Serbská ria a dojarjo v osade, kdež bukečanská drastová skupina zromadný program. Prvný raz podľa bude lieca väčša skupina holcu a holcu Bukečanskej základnej šule. Serbská základná a Serbská vyšša šula Budešin vo svedčite lieca svoje 80. vopstače. Pod heslom Naša šula čera dženca a júce chcieďa so šulaky a šulario na šelakých stáciách se staviznami kúvanišča zabierač. Za to tu kvílu miestrujím brošúrku a ústajincu přihotuja. Tohle pýtaja bývších šulario a vúčerio, kýž sú niede serbskú šulu Budešine vopýtali, so bychu so s nimi vo ich dopomnenkách rozmoveč muli. Nimo toho romadža fota. Tutun týdžen poby skupina šulerio Serbskej vyššie šule Budešin našim studiu zoby natočiva vo tým krutke video. Mytovaná dokumentácia Wakoma Vulu Napuču je vodnetka darmotne v internete přístupná. Film pokazuje spečovanie přečivo odpakruvaniu s Wakoma za brunicu jamu Kočebu Sever. Produkovalo je dokumentáciu tovarstvo v obsvetu a skupina Kočebus, kajž zdieli riečnik skupiny a autor filma René Schuster. Od premiéry loni v Mircu je so film predstavil po celý Nemsky na niečo 40 zaredovaniach a na viacerých filmových festivalách. Hakle minene týdžen sú dokumentáciu na Braniborskom festivalu v obsvetového a přírodového filma uznamenili. To bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A dženca znova teki minjate džen. Vele, abo to ješto mročelo na nebju visa, stuch moli so tež nekotre kapki dešča puščič. Maksimalna temperatura dženca takle 14-15 stopňov.
3: Dobrý jezbu do dženskýšeho dopoudňa, niče so ničo vůlce nestáva, štož mô hačič.
1: Serbský rozvoz.

Práci v Ligi na 9, to je již oni malé do podňa. A na každý pát dobíme paladač. Na mýme tania kunsty dženia dženca v hokách na večo 6 čichy stát pod tým přizamkně. So meskaria a program Gigi pši vohňový voborie to je vosrič vieský. A potom je zabavný večo ze skupinou Brankačky a Přečeljo. Potajky prinám ja nitko najpredema raz leží po termínach. Jutce, dalšie pádnu. Môžete si do Niemcu dojeť, alebo do Rožanta v Niemcach po putňu Štyrioch, v Rožinče po putňu Cioch, alebo tiež v Krosčicach, tam tiež Cioch miju mietaja. A od napu 9. večer zahaja so pri Modžinským klubie, potom reje ze Scholerskecami. Potom poladáme dále do Votrova, tam môžete si napu Štyrioch kofi a tykan ze svoječ dač a potom na večo pečech zariuje Modžina s dječimi vokovo meje a večo maja potom spivne večo a dječace rie. A neželu, to je vubir jara vulki. Veno vesce v Voklicach, Nuknice, Šunovie konjecach, Dobrošicach, Zejicach a tiež Nebelčicach meju metaja, potekim, to môžete si vupytať celé tak po vašim svoče. A ve Mužakovie jezdža hižovo čerovšeho, a to ponžahač do nedžele lokomotívy, mies bivej vodu Kromolu a Mužakovom, to sče vútrobne vítanie. A vútrobne vítanie sče tiež dženca večo, a to na vulku party ze stučkami 80-tych a 90-tych let. Na to vás tvoje dvoje dokonec. Víta vás tam a převodža vás přes večer DJ Frank Vesela. Psa na sobíčime? No, zabava tam bude.

0: Pičku šiche, jo, erdovalo, kuo okovo serskego sema. Víče pak zmakaju se cvonky serskego parlamenta zase raz, a to v Verecach. Diana Šejcova, VVC.
1: Novovolbe voni v mercu a druga legislatura nesobšinjasli široke pšipoznaše parlamenta v ludu. Po konstituirovanju v aprilu pak so se musali vjele tih novo uzvolonih cvonkov sejma nepeve zaživaš do togo, co so jih předradniki v prednej legislaturje južo naživali, so se rozdjelili do uberku a so musali postajiš do katerego smira deživo sejma v drugi legislaturje hoš, jo mi Kronil Hagen domaška v cema. Šo cesnoamtski mimo podpiere jadnastva. Skjažbu vo financirovanju takego biroa přešivo zavožbje za saski lud, joga spichovenske toaristvo sema smy loni vel nazumje zegrau. Ninto pak kšie semikarje s novým elánom na připoznašu sejma živaš. Ale také obšimíšové témy stoje na dňovnym poriže. Užívanie serských písmikov při online přepokazaniu pienies kšie víče diskutirovaš.
0: Víče na pojadnáščech zmaka se serský sejm užo to zjavno pesejženie ve Vericach v tamne muzeu Konrada Zuzego gošči sú rád vítane.

0: Service. Při zastojenstvach nebužoša žinca nikogo dojšpíš, ve městče apla okresa sprivja nisa maju mostčikove žien. A gaž tam nicht nejo gronito, vy mašo cas, až im vece treba šo ninto pokazki za ulete a zaredovanja. Hojo moj ubjak. Ve parku ve Rogincu vetverju žinca mjastem 14. zagrodove festival. Ubežovanja koło okovo kvetko a rostlinu. Workshopy, ustajence a wiele kwiżeniu a nakupowaniu. Gaż cośo ze stilom do przychodnie zagrodowej sezonie rozkleduj się z ten koniec tyżenia w Rogincu. Nowe joletosa swiżin klieba w ramiku zagrodowego festiwala. Włoszańskie piakarje a konditory pokazują cały koniec tyżenia w Rogincu swój kumszt. Dnione ticket za dorosčonych płaši 9 euro, za cebe koniec tyženja 18 euro. Žiši až do 14 let přijdu dermonuč. Ve Brezovce, ve Srežnej Vúžice užívajú liche žien žinca za gaming. Serský Mario Kart turnier stoj v tamnym možinském klubie na programie. Ninto vet napo 12 užo. Za modostných miaze žasíš a živíš na stoletami. Na dvěma Nintendo Switch konzoloma ubižujú šose tam miaze sobu. Sobotu a neželu vjasele se přijašele starije vesneje techniki a vesebne tych trekajo přes váš zajm. Na 12. zmakanje trekajo jo vam kazane. Vet sega živišich startujo viče program s přepokazanim historiskeje techniki. Vet sega vesemich vjaco su rejes DJom. Nežela startujo sega jadnastčich se zajčnym pivkom a dujaskiju muziku. Z gubaškom piva v roce redne stare trekar je obživovaš. Ten koniec tyženja ve prijavozu. Zajčne pivko, to je naš moto toga koniec tyženja. V dešnje, v tamnem přirodovednem centrum je při kafeju Niliska. Tam sčo neželu přepšosone na take zajčne pivko. Při gožbje mjaze narodnego dnja muzeju. Vet sega žasešich startuju s vježením přes Bošonovu ustajencu a potom vjedu vas přes cevu vjaz. Stonasčo Bošonovych poriku mjevaju tam letosa v dešnje. V Barsču vytvorio novo ugotovane muzeje za textilne a industriove stavizne svoje vrota za dvorove svežin. Ktoš ešte neho vižo novo ustajencu, neželu vet sega jadnastčich mašo mežnosť. V Hošebosu vytvorio k mjaze narodnemu dňu muzeju mjaze drugim Bramborský krajny muzej za moderne umierstvo Dieselkraftwerk. Při šakorakých workshopach možošo se tam uprobirovaš mjaze drugim pla Zorbmaxing. Ugledanje se serskimi barvami a accessoires upešniš. Kolektiv Vakuum a Tamko Hegla vam při tom pomagajo. Teke neželu vytvorjone jo serski muzej v mjestče. Dermotne zastup a dvefachove veženi vas vrcakujú tam. Sega dviju mežošo trajnu ustajencu muzeja pod vježením předsedáky Spichovainského tuaristva muzeja Madlina Norbergova uskoniš. Na postyrych pön vježo Sabina Zikova přes serske miestna v Hošebuskem starém mestče a vtogronio na pšašanje kak serski jo Hošebus. Uklincaš mežo nežela v Obenkinje v mestče. Tam pokazajú při gožbje jubileja DEFA za vožby program krotkofilmu z Vúžice. Krajina Vúžice v DEFA-filmie jo titel viacora. Ve programie budú šakurake filmy vet živa v gornistvie a natvarjenia milinárnie v cárnej plumpie a vet vošajnskeje natúry. Sega 60 viacora žo los. Viele viacela potakem při šich vašich předezešach žicem.
1: A grajo přijošom vjedro sobu.
2: Vjedro.
1: Temperatury stupajú žince maximálne až do 16 grado, teronosči viče, ale neželu ižo lepie ugleda, tam mogu až do 17 grado stupaš. Sunco se teke pokazujo, z väčšieho pak v pamberocone, a myžo se teke padaš. Aprilske vjedro ve maju by mogali groniš.

Corajšny žin Nana, jo tema našeje muziki tyženja, a žincajšny spiu přižavet peskeje formácie Lauče, je spiu vojenka, serski venka, jo spiu přeživo venje. Venjom varnujo Nan ako lyriske ja před nicenskiju mecu.

0: Deke nežilu upvašio se naš serski program zašalt vaš, přigažbe mjaze Narodnego dnia muzeuma, nežilu come vam naše serske muzeje a domuniske špe doporučiš za ulet a uzgenjovanje. Dokradne sme zase raz Janšojcach duce a ogledame do tamnego serskonimskega domuniskega muzeja. Muzei jo se vytvorio živiš na šťastu 6 a živiš 20, po takém majú leto sa či žaste jubilej.
1: Ho vježeš cerkvinské drastve, veni sú typicky vici tak šamne, nekotáre lape, ho jadna špeciálna lapa. Ho vježeš nekotále palicky, na ušovane, to je nieco vesetnego.
0: Ulicu je Silva Ölatova z Janšojc. Narodne drastve zaberajú nás tak v drugém přínosku. Vesebnú ústajencu Balinju dávame vám dorade.
2: Für mich ist das Spannende zu merken, wie sehr sich Themen, Lebensthemen in die Kleidung quasi einschreiben. Und die Ausstellung heißt nicht ohne Grund schwerer Stoff, denn es geht nicht nur um das Gewicht von Stoffen, das man am Körper trägt, sondern es geht auch um die Schwere im Leben ganz vieler dieser Frauen.
0: Böže slovo, žišice pestro a muzikalisko-literárne uščovanie s textami mjaze drugim Vetemetanua Kanechonskego alebo Vilema Bera udosponiu náš program. Moderátorka Diana Šejcová vieža vás penížilu přes uščovanie.

0: Pičku šiche, jo, erdovalo, kuo okovo serskega sema. Viče pak zmakaju se cvonki serskega parlamenta zase raz, a to v Verecach. Diana Šejcova, VVC.
1: Novo volbe, oni v mercu, a druga legislatura nesobšinjasli široke pšipoznaše parlamenta v ludu. Po konstituirovanju v aprilu pak so se musali vjele tih novo uzvolonih cvonkov sejma nepeve zaživaš do togo, co so jih předradniki v predne legislaturje južo naživali, so se rozdjelili do uberku a so musali postajiš do katerego smira deživo sejma v druge legislaturje hoš, jome Gronil Hagen domaška v cema. Šo cesnoamtski mimo podpire jadnastva. Skjažbu vo financirovanju takego biroa přešivo zavošpje za saski lud, joga spichovenske toaristvo SEMA smy loni vel nazumje zegrau. Ninto pak kšie semikarje s novým elánom na připoznašu SEMA živaš. Ale teke obšimišové témy stoje na dňovnym poriže. Uživanje serskich písmikov při online přepokazaniu pienies kšie víče diskutirovaš.
0: Víče na pojadnáščich zmaka se serský SEM už to zjavno pesejženie ve Vericach v tamné muzeu Konrada Zuzego gešči su rád vítané.

0: Vice nebedeli przepasć majske udaše televiznego magazina Vůžica v RBB, ten raz zachopil si už o 5 minutu do jednogo, potakem jesne, ako hovací. Jas Skjerbošc stoj ten raz ve srežišču, jo to bude raz serska jas, a mja za drugim to zgönio moderator Christian Matej při gažbě jubilejnego svíženia.
1: Ja se naspomniewa dokumentariski przed 800 letami. Toż se słyši o całe leto, a przymnio Jozefi Redelowa wyt Svižinskiego komitea. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
1: To serski jo se u stoliša dvojko pytwycowało. Jak serski jo skierbosć Svižinca?
2: To jo dobre przaszanie.
0: Na wete grono myżaszo narske bysz, a teke na dalszne rozgrono z wesnym kronistom Dietmarom Schulze.
3: Der kennt sich nämlich bestens mit der 800-jährigen Geschichte von Schaubus aus. Sie haben ja auch mit Unterstützung vieler ein Festbuch herausgegeben und hier in der schönen Kirche in Schaubus eine Ausstellung gestaltet. Und ich habe was entdeckt, auch hier spielt die Sprache eine Rolle, Herr Schulze.
4: Ja, wir wollten die wendische Sprache auf jeden Fall berücksichtigen. Und hier ist also eine Video-Audio-Installation, ja, die also die wendische Sprache dem Besucher näher bringen soll.
0: Historiker Pitsch Schurmann v rozgronje rozkladujo, kak stade su svojanske staviznese.
5: Serbe, aber de přechadniki vůže cáne su ho bytlili južo přisam 500 let, bena Litzba, a veni su faktiske ho nic jano urbanizirovali, tož tu krajinu, dokolaž de Němce, aber druge rode su přecbili za veste cás, Všechno jo, bylo zarostčené a veni su to urbanizirovali, su si fakticky natvarili, ale také, naja, máve setliště, vokovo jich grožišu. My víme, Vůžicáne su přísam složaša grožišu natvarili.
0: Jano se staví s námi si, pak nís mykšili se zabíraš cvě, až jsme také z kameru pedla byli, ako su serske kore prezentirovali serski oratorium na lječo ve Dolnej Vůžici.
6: Hešebus, statne živadlo. 120 spivarku a spivarjo Bužožinsa Jacor stojaš o na javišću s velikim orkestrom. Sljedni raz jo se na lječo predstavilo pred 12 letami. Na lječo, na lješe, jo Korle August Kocor skomponiroval 1806 časet. Venjo bil vejsni ceptar a kantor, žeden ukubłany komponist, jo pak stveril predne svjetne oratorije Serbu.
7: To je už jeden velký veselý moment, až taky veliký kor, wo v Chošebu se ustupilo, toga jsou lajské kory z Görnej Vůžice a serské ľudové ensemble, a také z Dolnej Vůžice, ten jeden kor Vůžice.
6: Šikne jsou tak daleko, přigledarie a také tým uščevaňského auta.

0: servis.
1: Při zastojenstvach njebužo šo žinca nikogo dojšpíš, ve městče a pla okresa sprivja nisa maju mostčikove žien. A gaž tam nicht nejo gronito, vy mašo cas, až im vece treba šo ninto pokazki za ulete a zaredovanja. Hojo moj ubjak. Ve parku ve Rogincu vetverju žinca mjastem 14. zagrodove festival. Ubežovanja koło okovo kvetko a rostlinu. Workshopy, ustajence a wiele kwiżeniu a nakupowaniu. Gaż cośo ze stilom do przychodnej zagrodowej sezonie rozkledujszo se ten koniec tyżenia w Rogincu. Nowe joletosa swieżin klieba w ramiku zagrodowego festiwala. Włoszańskie piakarje a konditory pokazują cały koniec tyżenia w Rogincu swój kumszt. Dnione ticket za dorosčonych płaši 7 euro, za cebe koniec tyženja 18 euro. Žiši až do 14 let přijdu dermonuč. Ve Brezovce, ve Srežnej Vúžice užívajú liche žienžinca za gaming. Serský Mario Kart turnier stoj v tamnym možinském klubie na programie, ninto vet na po 12 užo. Za modostných miaze žasíš a živíš na střelietami. Na dvěma Nintendo Switch konzuloma ubižujošo se tam miaze sobu. Sobotu a neželu vjasele se přijašele starije vesneje techniki a vesebne tych trekajo přes váš zajm. Na 12. zmakanje trekajo jo vam kazane. Vet sega živišich startujo vice program s přepokazanim historiskeje techniki. Vet sega vesemich vjaco su reje s DJom. Nežela startujo sega jadnastčich se zajčnym pivkom a dujaskiju muziku. Z gwaškom piva v roce redne stare trekarje obživovaš. Ten koniec tyženja ve prijavozu. Zajčne pivko, to je naš moto toga konca tyženja. V dešnje, v tamnem přirodovednem centrum je při kafeju Niliska. Tam sčo neželu přepšosone na take zajčne pivko. Při gožbje mjaze narodnego dnja muzeju. Vet sega žasešich startuju s vježením přes Bošonovu ustajencu a potom vjedu vas přes cevu vjaz. 14 Bošonovych poriku mjevaju tam letosa v dešnje. V Barsču vytvorijo novo ugotovane muzeje za textilne a industriove stavizne svoje vrota za dvorove svežin. Ktoš ešte neho vyže novu ustajencu, neželu vet sega jadnastčich mašo mežnosť. V Hošebosu vytvorijo k mjaze narodnemu dňu muzeju mjaze drugim Bramborský krajny muzej za moderne umierstvo Dieselkraftwerk. Při šakorakých workshopach možošo se tam uprobirovaš, mjaze drugim pla Zorbmaxing. Ugledanje se serskimi barvami a accessoires upešniš. Kolektiv Vakuum a Tamko Hegla vam při tom pomagajo. Teke neželu vytvorjone jo serski muzej v mjestče. Dermotne zastup a dvě fachové veženi vas vrcakujú tam. Zegat viju mežošo trajnu ustajencu muzeja pod vježením předsedáky Spichovanského tuaristva muzeja Madlina Norbergova uskoniš. Na postyrych pön vježo Sabina Zikova přes serske miestna v Hošebuskem starym miestče a v tygronio na pšašanje kak serski jo Hošebus. Uklincaš mežo nežela v Obenkinje v miestče. Tam pokazajú při gožbě jubilea DEFA za vožby program krotkofilmu z Vúžice. Krajina Vúžice v DEFA filmie jo titel viacora. Ve programie budú šakurake filmy ved živa v gornistvie a natvarjenia milinárnie v cárnej plumpie a ved vošajnskeje natúry. Sega 60 viacora žo los. Viele viacela potakem při šich vašich předezešach žicem.
2: A grajo přijošom vjedro sobu.
0: Vjedro.
2: Temperatury stupajú žinca maximálne až do 16 gradov, tero nosči viče, ale neželu južo lepe ugledat, a mogu až do 17 gradov stupaš. Slunco se teke pokazujo, z väčšieho pak ves pamberocone, a myža se teke padaš, a prilske vjedro ve maju by mogali groniš.